Říkáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi

víc věsile mi to tepe a tobě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy na žádu.

Čekáš od naděje a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvyknout se s pyžama